novinky na Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí, Ostrava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Já jsem ten Daniel Míchaný z DMT. Rozený vrah a PIMP, po městě dvou stovkou v AMG. Respekt je vždycky jen vzájemný, ústup dál nejsem tak přátelský, mám velký.

0: to jsem ho zářil.
1: Nedělám to pro kež ani slávu, chci jen vidět smutný výraz v jejich tváři. Jak dávali minula pro se náděj, a ty jsem číslo jedna jako Penny Hardaway. Ještě nebyl ani poločas za

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

CM, Fernet, dope shit. Likvidovat si zdravě není lahké, chce to prax. Neexistuje nic, co by ti vrátilo ten čas. Kdy jsi v kreku na dojazd do B na dlouhou trať. Všetko je černé a ty

nejlepší old school, který znáš.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
1: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
2: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. PartySudMorava.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Nikdy se nevzdáme, já nemám to v povaze.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

points lost. The hugs with Frey.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
6: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
7: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
3: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
4: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz.
2: Být či nebýt? Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě. S partou, anebo jen romantika ve dvou. Partysud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.

0: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
10: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
1: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
2: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Kajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh.
1: Fresh.
0: Fresh Radio CZ.
2: 7:30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
3: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
2: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Fultýnem.
1: Tech Talk.
6: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
2: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
6: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
7: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
8: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
9: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
10: Moje auto mě reprezentuje.
11: Automička IMO.
10: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
11: Automička IMO.
10: Perfektně umyté auto od 109 korun.
11: Automička IMO.
10: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
11: Automička IMO.
10: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
12: Seconds.

0: Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Tech Talk.
5: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk.
6: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde do kupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymarathon.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

0: Tech Talk.
1: Umělá inteligence a autorská práva jsou jedna z největších právních bitev v současnosti. Ladíte Fresh Radio a teďka do fajtu výrazně vstoupila americká vláda a taky deníku z New Yorku. Jde o to, že firma na AI trénovala mimo jiné taky inteligenci i na textových novinách a taky v podstatě od těch autorů těch článků. No a

Americká vláda říká, že je to vlastně úplně v pořádku, protože AI texty nekopíruje, ale právě učí se z nich jazyk a taky souvislosti. Vydavatelé ale říkají, ne, použili jste jejich práci bez svolení, no a máte za ní platit. A verdikt? Ministerstvo spravedlnosti USA se postavilo na stranu AI. Wow, to ještě nebylo. Chytrá inteligence vede. Tech Talk.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Pivaři jsou, budou, ovšem stále to má takové to ale. Když jdete ven na jednu dvanáctku a třeba právě jste venku, takže tam není nikde hospůdka, ale dáte to do batohu, tak jí máte teplou. Existuje ale řešení, povíme si, buďte fresh.
1: Tech Talk s Honzou Foldýnem.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkidek.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: No, super.
0: Co no, super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
0: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
2: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Thank you.

0: Tech Talk.
1: Chlazené pivo uprostřed lesa zní prostě jako sen každé party, že jo? Co si budeme povídat, frešáci? Protože pít teplé pivo, to je prostě fialovej hnus. No a co bychom byli za Čechy, kdybychom tomu nepřišli na kloup, na zoubeček, že jo? Pípa s akumulátorem. Zázrak. Kapacita 24 vychlazených piveček za hodinu. No a to konkrétně stihnete až po dobu 20 hodin. Vyjde to už v roce 2020. A cena krásných 20 000 korun českých. Tak co? Už si dáte předobjednávky?
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Hráči na plejáku musí být nadšení, nové ovladače ve stylu hry. Krásné, buďte s námi, dozvíte se více. Fresh Radio je s vámi.
0: Tech Talk.

0: Tech Talk.
1: Nové GTAčko ještě ani nevyšlo, no ale už teďka kolem něj vznikají i různé doplňky pro fanoušky. Jste s Fresh Rádem a i tentokrát nejde o žádné skiny nebo cheaty, ovšem jde o limitované ovladače. Co se týká toho všeho, jo, tak už jeden se odhalil, bude inspirovaný sluným Miami, no a v designu se objevuje fialovo-modrý přechod, římská šestka na dotykové ploše a taky detail, drobné palmové motivy po stranách. Na výběr má být světlá, opravdu jedinečná limitka, tmavá varianta, no a cena u nás má být přibližně 2200 korun, no a předobjednat to půjde už tento měsíc.
0: Tech Talk s Honzou Foldýnem. Čekuj Fresh Radio CZ.
2: Fresh Radio.
3: All day, every day.

0: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
3: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
4: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
9: Kde?
10: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
8: Tam je dinosauří mláďácko.
10: Jmenuji se Stegosaura.
9: On chodí.
11: On je živý.
8: Hoši, velké řeště s průlízkami.
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
10: A dívejte, tam je ten velký.
12: Ten má krk až do nebe.
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.

0: Tech Talk.
1: I v druhé hodince se podíváme na technickou stránku věcí, které jsme tento týden v podstatě viděli na sociálních sítích, takže buďte s námi, Fresh Radio je tady.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Tech Talk.
1: Chytrá domácnost už není jenom žárovka ovládaná mobilem, čínští výrobci jsou 100 roků před námi, jak se říká, no a proto chtějí v Evropě propojit více spotřebičů, telefon, televizi, no a časem prý i auto do jednoho takového celého systému. Na veletrhu v Berlíně mě ale zaujala obecně jiná věc, a to je pračka se třemi samostatnými bubny. Díky ní můžete prát různé typy prádla najednou, no a odděleně, a to taky s vlastním dávkováním vody i pracího prostředku. To je krásné, když to vezmete v té jedné krabici, tři kotouče, které se točí, čistí, no co více chceme. Ještě pár let a dávám tomu i v autě, že se budou automaticky přesouvat zimní na letní, tak jak v letadle, že jo. Ze spodu vysunout podvozek, zasunout podvozek. Čistá radost.
0: Tech Talk. Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Růžový soud. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Schlabovací telefony budou nejspíše budoucnost, ale během září, co vím, budou prý nejspíše představeny dva. Povíme si, buďte na freši.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Techtok.
1: Jeden z nejznámějších čínských tvůrců telefonů už neměl trpělivost a ovocný telefon zkrátka předběhl. Jak jistě víte, tak tato americká jablková značka slibovala skládací mobil snad léta, no ale asi za pár dní ji konečně představí. Ovšem čínská značka, ta už to odhalila teďka, respektive odhalí a teďka už se ví, co prý odhalí. Svůj Fold obohatí údajně krom sexy vzhledu, taky vlastním špičkovým procesorem, no a spekuluje se prý také o trojici fotoaparátu, optického zoomu a taky velkém vnitřním displeji. Takže prošáci, možná, že by se zpátky přecházelo na jiný operační systém, že by, no a nebo se třeba bude třást jeho Korejec, uvidíme, necháme se překvapit.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Tak co nás dneska na Fresh Radio zaskočilo a možná o tom ani nevíte. V Tech Talku jsme řešili skládací telefony, kromě Jabka ho představí taky i největší čínský výrobce. Chytrá domácnost, právě shodou okolností od toho čínského výrobce, tak prý za chvíli v něm budou připojené i auta. No a mimochodem vytvořili i nový typ praček. 3 bubny s rozdílným dávkovačem v jedné, jak to říci, krabici. No a taky, když jsem se díval, tak vznikly nové herní ovladače v designu jedné z nejznámějších her vycházejících v těchto dnech, potažmo měsících. Takže krásná tématka. Tech Talk.

0: Tech Talk.
1: Tak jo, Tech Talk je za námi, přeji vám hezký den s Fresh Radiem a těším se na vás opět zítra v dopoledních hodinách, takže ahoj.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Fresh Radio.

0: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
1: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
2: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
7: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
9: Buď fresh!
10: Fresh!
9: Fresh Radio CZ.

0: lehce jinak, co se týče jako celkově tebe, tak jsi se za těch 5 let teda změnil hodně.
1: Ale jako k lepšímu předpokládám.
0: Toto jako já neposuzuju k lepšímu, jenom že viditelně vypadáš jinak.
1: Vypadám
0: ty musíš
1: líp,
0: vidět,
1: jasně,
0: jak moc jsi vyrostl.
1: Je to tak, no, Moni.
0: Ale to sedí, jak moc jsi vyrostl, tak i tak, že.
1: Prosím tě. Best of

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
3: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Millennium Lumíra Močkovského.
1: V roce 2005 The East Airways a Katiesto přetváří slavnou klasickou skladbu Samuela Barbera do monumentální trance verze A Dash of All Strings. Stává se koncertním vrcholem jeho vystoupení. Track staví pomalu napětí, emoce a očekávání, až vybuchne v jeden z nejsilnějších dropů své doby.
0: Millennium Lumíra Močkovského.

0: Naopak, volej do studia 77 337 136.
1: Tento týden vás zveme k velkému finále, kde se bude hrát o 2000 voucher na omlazující proceduru pleti.
2: Halo. Dobré ránko.
1: Dobré ránko, kdo pak tam?
2: Jana.
1: Ahoj Jani.
3: Takhle, já se možná zeptám nezdvořile, ale není to úplně tak, jo? Myslíte si, Jani, že potřebujete nějakým způsobem omladit vaši pleť?
2: Určitě potřebuju.
3: A proč vás to tak pobavilo, jako?
2: No, tak protože taková otázka v mém věku, jako to už asi, já nevím, to už každý pozná, no.
3: Velmi se to nehodí, jo. Já vím, že se to jako velmi nehodí, jo. Ale já jsem tak trošku nekorektně netaktní, tak můžu vědět, kolik vám je, prosím, let?
2: 51.
3: A ten nádherný věk.
1: Ale zníte jako 25, člověče.
2: Tak, jo, děkuju.
3: Právě.
2: Děkuju.
1: Takže jako konkurujete Vladíkovi.
3: Já musím teda jako říct, že vypadáte skvěle.
2: Jo, super. Budu mít krásný den. Děkuji. Best of Fresh.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
6: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: No, super.
0: Co no super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
0: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: Jedna chyba po dlouhé době a kolegyně si ze mě dělá legraci.
1: Tak ty mi vždycky říkáš, že ti beru slovo, ale jak se ti něco přihodí, tak to se ti hodím, že? Abych mluvila. To můžu.
0: No samozřejmě.
1: Tak si to začni.
0: O čeho tě tu mám, jako?
1: Abych ti dělala milou společnost, ano.
0: Vítejte na našich vlnách, na našich aplikacích, na našich webech. Já nevím, kde všude nás posloucháte. My vás zdravíme samozřejmě třeba do kanceláří, pokud jste ještě vydrželi a nezdrhli. A taky vás zdravíme třeba do aut, za volant. Já nevím, do tramvajek, já nevím, kde všude nás můžete poslouchat. Na dovolených. Slyšel jsem Bulharsko, Turecko a nevím, kde všude možná.
1: Jo, až takhle, jo?
0: No jasně.
1: No, tak to je skvělé.
0: Určitě.
1: Já vím, že nás poslouchají taky v Norsku a předtím ještě i v Itálii, či kde, tak tam taky zdravíme. A myslím si, že o půl třetí už v kanceláři dneska toho těch lidí moc nebude. Tak tam zdravíme.
0: A počkej, proč? Jako, tak třeba kanceláři
1: všichni domů, ne?
0: Ale kanceláři začínají později než dělníci.
1: No to je pravda, ale většinou všude tak končí v jednu ve dvě.
0: Fakt? Mhm. Jakože už hrajou tenis.
1: A nebo mají home office, no jasný.
0: Já bych jim dal home office.
1: Bych je hnal, že?
0: Jo, úplně.
1: Jen to řekni. Best of Fresh.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Ty dva Pařížany nikdy nikdo neviděl, neboť vystupují v motohelmách. Přesto patří od roku 1994 k předním představitelům takzvaného French Houseíku. Ano, o Daft Punk jsme slyšeli naposledy v souvislosti s kooperací s kanadským Weekendem. My dnes zabruslíme do roku 1997 a dáme si kultovní Around the World, ke kterému byl fantastický hudební videoklip s tančícími figurkami.
2: Alešův Old School.

0: Rádiu. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
7: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
8: Řidiči, počítejte z jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
9: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
10: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysudmorava.cz.
11: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
12: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
13: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskydek.cz.
7: Tech Talk.
8: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
9: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Fresh Radio.

0: Best of Fresh.
1: Zadosti učinění.
2: Běžně ani vůbec jako nepoužívám to
1: vůbec
2: slovo.
1: Mně dokonce přijde, že slovo zadosti učinění je jako gramaticky nebo obecně jako česky, že je to špatně, že si spojila 17 různých slov do jednoho a nedává to vůbec jako smysl. A co je na tom nejhorší, že já nedokážu ani jako pochopit, co to vlastně má znamenat nějaké zadosti učinění.
2: No jako chápu, to je prostě, když já nevím, vyrovnání nějaké způsobené křivdy. Jo, nebo nějaké újmy.
1: No takhle to píšou na internetu, to jsem si jako přečetl taky.
2: Ale tak ono to tak je, ale to je jako zadosti učinění, jo? Nebo ale co tak na to nechápeš?
1: Tak udej mi příklad, pojď. Postav třeba příklad na nás dvou, kdy já ti způsobím zadosti učinění.
2: Dobře, tak ty, když mi něco uděláš a pak půjdeš jako k soudu a dostaneš za to trest, který ti náleží, tak já můžu přijít a říct, no tak jako on zase si to zasloužil, to bylo takové jako pro mě zadosti učinění, jo? Chápeš?
1: Jo, takhle.
2: Nebo já spíš nechápu, co na tom nechápeš.
1: Tak. No já jsem to nechápal. Já jsem nechápal jasně, to, že ale to nechápu, jo. Jako. To byl celý problém. Oni, na tom to stálo a na tom to padalo. Takže já to raději otočím, jo? Takže když ty mi něco uděláš,
2: přesně,
1: jo, a půjdeš do vězení.
2: Můžeme hypoteticky, no, třeba. Já tě vyhodím z okna jedno ráno.
1: Teoreticky.
2: Může se to klidně stát,
1: když se tady
2: reálné
1: stane nějaká defenestračka malá, tak
2: i velká.
1: Jo, dobře, i velká, tak tebe pak jako zavřou a já u toho soudu řeknu výborně, toto je moje zadosti učinění.
2: Pokud přežiješ, tak řekneš, ale věř mi, že já když něco dělám, tak to dělám pořádně.
1: Děkuji. Best of Fresh.

0: Krajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
10: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Milénium Lumíra Moškovského.
1: Německý houseový producent Phil Fahlder debutoval se skladbou Miami Pop v roce 2001. Tehdy ho inspirovala atmosféra floridských klubů během jeho amerického turné. Track dali dohromady společně s kamarády u moře, když skládali melodie během nekonečné několika týdenní párty. Miami Pop se stalo hymnou Phila Fahldera. Bojím se, že jedinou.
0: Milénium Lumíra Moškovského.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Fresh.
1: Ty používáš in-eary.
2: Ano.
1: A místo toho, ale aby ti dali do ruky nějaký pořádný prostě bezdrátový mikrofon, tak ty si za sebou tahala takového žlutého hada, nějakou SM58, jako někdy Helena Vondráčková na Bratislavské liře v roce 1960. Vysvětli mi to.
2: No tak jako, ono se to běžně stává, že v těch klubech a dokonce i na festivalech než vždycky je úplně běžné, jako bezdrátový mikrofon, pokud nemáš svůj, já svůj nemám, tolik ještě nevydělávám. Takže in-eary mám, no já se ráda procházím mezi lidmi.
1: Máš narozeniny?
2: No za
1: já to asi
2: měsíce.
1: Zkusím, nebo co, no, uvidím. Já se vemu půjčku a nějaký mikrofon ti koupím, ty vole. Best of Fresh.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: No, super.
5: Co no super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Tech Talk.
8: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Fultínem.
7: Tech Talk.
9: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
3: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
4: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
9: Ty vogo, T-Rex!
10: Kde?
11: Tamhle!
10: Ten má ale klapy!
9: Je, tam je dinosauří mláďácko!
11: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
12: On je živý!
9: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
10: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
12: A dívejte, tam je ten velký!
11: Ten má krk až do nebe!
8: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
13: Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Alešův Old School. Alešův
1: Old School. Syn věhlasného španělského kytaristy, tedy David Tavar, je DJ a interpret hitů jako Summer Love nebo Hot Summer Night. Ten druhý jmenovaný měl podtitul Ulalala, naznačujícím Kam vítr vane. Ano, je to remake hitu Two Avis z roku 1997, který po 10 letech v letním hábitu znovu zafungoval naplno. Hlavně na jihu Evropy a u moře. A ku podivu i u nás, když nám vlastně moře chybí, že jo?
2: Alešův Old School.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
2: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Best of Fresh.
1: Kdyby si zapomněla a nenapsala třeba ani v 10 večer, tak věřme, že tam už by potom začalo zadosti učinění. Jo?
2: Aha, no, jaké třeba?
1: No, tak to já nevím teďkom z hlavy, ale pozor na to. Takže prosím vás, popřejte všem Adélkám, ať je prostě klid, jo? Ať zbytečně není válečné území a nezapomeňte prostě popřát. Tak,
2: jo, už jsem udělala, děkuji ti. A ty máš zafixované Adélky jako jaké ženy? Kromě toho, že teda asi myslíš, že by to bylo dost krušné, kdyby někdo zapomněl, že by to dali těm lidem sežrat,
1: takhle,
2: tak jinak je máš, vnímáš je jako
1: pěkné ženy, hodné.
2: Hodné až na to, že se naštvou, když jim nepotřebuješ
1: psátku. Malinko náladové, no, ale to jste vy ženy všechny, jako jo, takže. Best of Fresh.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
9: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Fresh Radio.

0: Best of Fresh.
1: Opava má ty palmy, co jsem vyfotila.
2: No já jsem právě se chtěl zeptat na to, no.
1: Takže jako úplně pohoda a já jsem se procházela tím parkem a ty jsi mi jednou řekl, že Opava prostě je velice specifická, že Opava je Opava, že má zvláštní lidi.
2: Ano.
1: A potkala jsem v parku na lavičce, šla jsem kolem nich, několik mužů, jo. A jeden mě zastavil v té chůzi a říká mi,
2: a sakra.
1: Slečno, chcete milionáře? Tak jsem si sundala sluneční brýle z očí, aby na něj viděla.
2: Ano.
1: Nechala jsem si tu otázku zopakovat, protože nebyla úplně zřetelná na poprvé.
2: Aha.
1: A říká mu, ne, já jsem šťastná i bez peněz. A borec, který seděl kousek od něho na lavičce, velice na to, jak v jakém byl stavu, tak pohodově zareagoval a říká, a slečno, chcete chudáka? Tak mě to tak rozespálo, že?
2: To je krásné.
1: Jo, tam jsou pak pohotoví. Best of Fresh.

nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash! Flash Radio. Old school na Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysudmorava.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: like that.
1: Milénium Lumíra Moškovského.
2: Belgické duo Filterheads vytvořilo single Imania s experimentální rytmům inspirovaných africkou jam session. Tu testovali přímo na tanečním parketu. Skladba spojuje tradiční etnozvuky a evropské techno. No a nese náboj nového Filterheads světa. Belgičtí Filterheads patřili na začátku milénia mezi nejžádanější remixéry pro globální DJskou elitu světa.
1: Milénium Lumíra Moškovského.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day. I get those goosebumps every day.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Zdravím vás, milí moji. Dneska som sa rozhodla na Freshi, teda krásny pondelok, posledný deň prázdnin, okoreniť dobrými správami, aspoň pre niekoho z nás. No teda vlastne z vás. Ako som hovorila, mňa sa to proste netýka. A teda na koho sa v septembri ešte usmeje? Šťastie. Ďalšími šťastlivcami sú levy. Mamička moja, zdravím ťa. A si zastavím na kávičku, či? Levom sa s príchodom nového mesiaca otvára doslova zlatá brána k prosperite. Po náročnom a v tom lete prichádza prírodzený vrchol vášho finančného roka, kedy sa naplno zúročia všetky vaše predchádzajúce odvážne nápady a strategické kroky. A teda ešte asi navštívim aj moju milovanú sestričku, lebo posledných prosperujúcich znamením sú škorpióni, majster finančných príležitostí. Vaša unikátna schopnosť vidieť skryté príležitosti tam, kde ostatní vidia len a len neprekonateľné riziko či chaos, vám priniesie nečakaný, ale veľmi rýchly majetkový zostup. Takže bíci, levy a škorpióni, užite si to. Asi budem takýchto kamarádov tento mesiac proste hľadať. Čo vy?
0: Skandál s Marikou.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
5: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
4: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
6: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
7: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
8: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
9: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
0: TechTok.
10: TechTok.
0: TechTok. Technology. Srovnávání. Novinky na trhu. Rady a tipy. Vychytávky. Online svět. Digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Fultýnem.
10: TechTok.
11: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
12: Hello boys and girls. My name is Fatlip. And this is my friend Sammy the Salmon.
13: What to do?
12: Today we're gonna teach you some fun facts about

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plete nejčerstvější muzike.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz. Fresh Radio. Fresh Radio.
3: Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Best of Fresh.
1: Nechápeš. Ale není, prostě
2: no
1: to...
2: ne, já si dělám stranu, no. Ne, no vůbec ne, já mu věřím, že on třeba dneska zavolá znova.
1: No doufej.
2: Jo, doufám.
1: Doufej, že se ho neodradil.
2: A nebo že mě nečeká tady za dveřma a nedá mi přes držku. To by bylo pro něho zadosti učinění.
1: Mm-hmm. I pro nás.
2: Myslím vás, kvíz naopak bude a bude za chviličku, tak buďte připravení se svým mobilním telefonem a jakmile uslyšíte signál, který vás vyzývá k tomu zavolat nám do studia a zahrát si společně s námi kvíz naopak, tak rovnou učiníte a zavolejte. Tak chtěla by si něco ještě mohli dodat?
1: Ne, já jsem spokojená, jenom čekám, kdo se dovolá teda. Já bych mu to přála, abyste si to jako vyříkali. Hoči.
2: Jo, hodně, tak jako já bych mu to taky přál.
1: Mě bavilo sledovat tady tak zpozdálí.
2: No, tak jo. Pojďme.
1: Kdyby se ti narovnal ten nos konečně.
2: Než budeme pokračovat, já mám křivý nos.
1: No, tak kdyby si dostala zleva zprava, tak možná by se ti skorigoval.
2: Aha, dobře.
1: Jo. Ale já mám jako dívej se, Honzi, na to si nemusíš stydět. Jako krásný takovou... nos nemá skoro nikdo.
2: Ty máš bambulku
1: já mám,
2: takovou.
1: Já mám nemáš... skobu, prosím tě. Já když kýchnu, tak tam plaším netopíry. Takže v pořádku, nejsme dokonalí, že?
2: Co
1: ty, a ty o tom víš hodně
2: no,
1: věcí.
2: Já...
0: Best of Fresh. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Dnes se dáme holandský taneční projekt Dub, který obšlehnul big bandový Charleston z 20. let minulého století a se stejnojmenným songem, tedy Dub, vystoupila v 94. až na vrchol britské hitpošky. V tehdejší době vyšlo snad 50 různých oficiálních remixů. Pro USA dokonce udělal remix tohoto songu americký mák David Morales. Pojďme si dát ale originál.
2: Alešův Old School.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
5: Mimino stegosaura!
6: On chodí!
7: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
9: A dívejte, tam je ten velký!
10: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
11: Moje auto mě reprezentuje.
12: Automička IMO.
11: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
12: Automička IMO.
11: Perfektně umyté auto od 109 korun.
12: Automička IMO.
11: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
12: Automička IMO.
11: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
13: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí, Ostrava.
14: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
15: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
16: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
17: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
18: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
19: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
20: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
21: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
22: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Best of Fresh.
1: Válně hádejte, kdo má co, jo. Máme tady na stole jednou vajíčka míchaná a jednou párky s pečivem. Tak zkuste vyhodnotit, který z nás si dal co.
2: To je strašně jednoduché, to je jasné, je to, že to typnou.
1: No, není, Honzi, protože nevím, ale tady někdo vehementně už dny či týdny vyřvává, že přešel na zdravý životní styl.
2: No.
1: Takže co můžeš vědět? Třeba, jo, není to tak jednoznačné.
2: Já jsem řekl nakonec od pondělí až, ale...
1: To není to tak jednoznačné, nevím, jestli jak co. Třeba já jsem dneska dostala chuť na to prasit, třeba.
2: OK, dobře, tak Jiřinka je první, která píše a píše, párek má Honzík. Je to tak? Ano.
1: To asi nebylo tak těžké.
2: Máme tady dokonce i hlasovou zprávu, tak uvidíme jen tak jako v rychlosti, jak si typujete.
3: Honza má párky a Monča má vajíčka.
2: No, no jo,
1: tak to vlastně nebylo to tak těžké, no asi nakonec.
2: Prosím vás, ale my snídaně už máme. Co máte na snídaně vy? Dejte vědět, pošlete fotku a hlavně si prosím vás nechte chutnat, protože ono neříká se to jen tak, že snídaně to je základ dne. Tak dejte vědět, náš WhatsApp je 77337 1036.
0: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernic. Best of Fresh.
4: No, super.
0: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
0: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
6: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
0: TechTalk. TechTalk. TechTalk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem. TechTalk.
7: Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Fresh Radio.

0: Fresh.
1: A pak jsem fičel ještě za těma klukama, ti přišli, teda ti přišli, ti mě viděli, tak jakože ahoj, ahoj, nazdar, nazdar, kde jsi byl tak dlouho, a jsem to celé vysvětlil a to. A teď jsem zjistil, jakou rádio má prostě neuvěřitelnou moc, kdy teď půlka hospody, ahoj, ahoj, ty mě neznáš, ale ty jsi na tom Freshi, ty vole, to je dobré jak bík, ahoj, ahoj, Maru, nazdar. Říkám, hoši, dobrý, klídek, v pohodě, jasně.
2: A počkej, pozval tě každý aspoň na to pivo?
1: Ne, nepozval, protože já jsem to odmítal, já jsem byl stejně autem, protože jsem měl přímo z té svatby, víš.
2: Tak... Jo, takhle, tak to nic, protože já jsem si říkal, že pak by to mělo ten dobrý dopad, víš.
1: To by mělo velice špatný dopad na mě a úplně hrozný a myslím si, že dlouho do žádné restaurace nepůjdu, protože jestli mě takhle budou ty lidi zdravit, tak já nebudu odcházet domů po čtyřech po každé navštěvě. Best of Fresh.

0: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
1: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
2: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
9: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Premium Lumíra Moskovského.
1: Britský DJ, britský producent Michael Gray napsal hymnu The Weeknd během pracovního pondělí, když potřeboval vyventilovat touhu po páteční párty. Melodie je reakcí na stres ze zaměstnání a očekávání relaxu. Track The Weeknd se pravidelně objevuje v anketách nejlepších party starter hitů celého světa a mimochodem obsahuje samply ze dvou slavných skladeb 80. let.
0: Millennium Lumíra

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Na Freši stále zdravím Marika Tošková a stále tu mám krásnu tému Najoteckovia Hollywoodu. No nech už som povedal čokoľvek, jedno je isté. V roku 2026 už ideál mužnosti nepredstavuje len dokonale vypracované telo. Pre mnohé ženy je oveľa príťažlivejšie vidieť muža, ktorý sa venuje deťom, rešpektuje svoju partnerku a dokáže byť oporou v svojej rodine. Ktože je ďalším ideálnym ockom? Oscar Isaac, charizmatický herec, si súkromne stráži ako oko v hlave, o synovi hovorí len zriedka, no viackrát priznal, že práve otcovstvo mu úplne, ale úplne zmenilo pohľad na život. Alebo taký David Beckham, 4 deti, dokonalý štýl a imidž ideálneho otcina. Hoci jeho manželstvo s Victoriou v minulosti sprevádzali klebety o nevere, dvojica všetky krízy prekonala a dnes patrí medzi najpevnejšie páry. A ešte pri nám takého Channinga Tatuma nemôže chýbať, Tom Brady, Pierce Brosnan, Matt Damon a dokonca aj Hugh Jackman. Tak, no je fajn, že je svet ešte v poriadku, čo poviete? A že už sa konečne nehľadí iba na tú krásu, ale možno aj na to, aký ten chlap je proste normálne ako otec doma.
0: Skandál s Marikou. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
2: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Tech Talk.
3: Tech Talk.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Foltýnem.
3: Tech Talk.
4: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
9: Ty vogo, T-Rex!
10: Kde?
11: Tamhle!
10: Ten má ale klapy!
12: Je, tam je dinosauří mláďácko!
13: Mimino Stegosaura!
14: On chodí!
15: On je živý!
12: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
16: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
17: A dívejte, tam je ten velký!
18: Ten má krk až do nebe!
8: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
19: Růžový slon.
10: Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Selekci Soulful a Deep House Music vám živě ze studia mixuje Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse. Groove. To nejlepší z House Music. Groove.
11: I remember house before it was called house. I remember house when house respected house. I remember house when house grew from the roots of house. I remember house when house was soul music and R&B before house was disco. Before house was disco. I remember house before the super clubs. I remember house when people knew the lyrics of house. I remember house before record labels sold the house. I remember house when house was about love. House was about love. I remember house.

Druhá hodinka dnešního Groovu v plném proudu za mixážním pultem Mirek Drs. Jinak za 14 dnů zase přispěju trošku já s firmy Vinyly, které buď jsou na cestě, nebo už dorazili. A za měsíc další host z gramofonu, jak jinak. A to bude DJ Luxus.

down in the funky groove.

0: Groove Guest Mix.
1: UMK. Always bumping the funk. 24/7, baby. All right. We got a selection.
2: Posloucháš Groove jako obvykle z vinylu. Dnes mým hostem byl Mirek Des, ještě dá pár kousků možná. A vy se můžete těšit za 14 dnů opět na další vydání, samozřejmě živě, a budu míchat osobně své nové vinily a jsem tam možná i nějaký starší. Takže držte vinylu, poslouchejte Fresh Radio a uslyšíme se společně zase za 14 dnů. Jinak samozřejmě Fresh Radio stále online. Držte vinylu. Hezky zbytek večera. Tady byl Roman Chmiel a Mirek Drs.

0: Posloucháš Fresh Radio.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
2: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
7: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
8: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
9: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
10: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
11: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
12: No, super.
13: Co no super?
12: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
13: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
14: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Fresh Dance Party!

0: Tak jo, jdem něco dělat. Dobrý sobotní taneční večer. Více než měsíc jste to neslyšeli, že jo? Jaké to bylo krásné. Ale začal nám školní rok, skončily prázdniny. Tak je třeba zase začít dělat nějaké ty povinnosti, když tahle je veskrze příjemná. Startujeme pravidelný sobotní taneční večer zvaný Fresh Dance Party. Startujeme vlastně v uvozovkách nový školní rok. A startujeme, já si myslím, že dobře a v obvyklém duchu. Novinka číslo jedna, projekt zvaný About Time. Ne, About Me. Jsem to i tam nějak si přivymyslel. About Me. A začínáme koncem. The End.
1: Fresh Dance Party! Fresh Dance Party! Jirka Javorský! Aktuální seznam novinek najdeš na Fresh.

Novinka číslo 2, ale přitom jeden z nejhranějších tracků letošního léta. Another 54 Ultra. A jedna z těch letních pecek Talk to You v nové verzi, kterou udělali Esquire.

Tohle je s klidem řečeno jedna z nejslavnějších zpěvaček v taneční muzice v House Music. Barbara Tucker. A s ní DJ Span, taky Tommy Davis a Gianni Junior. Think about it. Myslí o tom. Taky taková klasika trošku staršího data v novém kavátu, ale šlape to teda neskutečně dobře. Já si tady dovolím odpovědět na jednu otázku. Jinak děkuju všem, kteří mě tady vítají po tom měsíci. Jeden mi napsal, to ještě nezrušili? Bohužel ne, bohužel jedem dál. Já jsem celý srpen, teda odpovím na otázky, celý srpen dovolená nebyla, jako tak dobře si člověk nežije. Ale první víkend jsem hrál kamarádovi svatbu v Ústí nad Labem, takže jsem tam strávil celý víkend v jacht klubu. A to je úžasný zážitek, tak zdravím do Ústí nad Labem. Pak jsme měli nějakou domácí akcičku jeden víkend, no a dva víkendy jsem byl na Sicílii, takže 4 týdny utekly jako voda. Pořád málo, však to znáte, ne?

No i naše fandy do Polska musím pozdravit. Dobrý večer všem. Když se mi ptají, kde jsem byl, tak jako ježišmane. Už jsem to vysvětlil, takže tohle téma zavíráme. Jdeme další novinku. Temperamentní kousek zvaný Brazilian. Taky ne úplně nejnovější, ale v nové úpravě od celkem známého DJ zvaného Danny Crew.

You don't believe.

Po hodně dlouhé době mám v novinkách zase jedno takové trošku lehké EDMko. Mí oblíbení hráči Binga, tady Bingo Players, vlastně dneska už spoustu let je jeden, ten druhý bohužel tragicky zemřel. A jejich nový single No Peace je snesitelný i pro nás hauzíkáře.

Další takové hodně známé jméno v naší muzice, Kasim vlastně, no. Sice Brit, aktuálně uvádějící, ale mám pocit, že on má původně nějaký, já nevím, jestli italský nebo španělský. Už se nepamatuju všechno za ty roky. Paradise, nový single. Rai, Paradise.

takový moderní styl pojetí zpěvu dostal, respektive se už dopracovali do house music nebo do klubové muziky. A celkem známé jméno hudebník Cedric Gervais a zpěvačka Carla Monroe. Oh, Carla, to mi nedělá moc dobře. Gotta be.

Jdeme další novinko, tohle to je další z těch DJů, kteří vystupují vždycky v nějaké masce na hlavě. Tenhle má ten takový ten morový, ten zobák, jakoby ten dlouhý obrovský nos. Říká si Clapton a jeho nový single Beautiful Times.

ani dneska nebude chybět troška takové té komerčnější klubové muziky. Tohle je první z těch novinek, které mám v téhle oblasti. Takový Jackenhouseový projekt, až by se dalo říct Disco Girls. A samozřejmě stará věc v novém kabátě. Set Me Free!

0: Jedna, dá se říct naprosto s klidem, z nejikoničtějších postav taneční muziky všech žánrů, Mr. Fatboy Slim. Takový lehce starší kousek jeho provenience dostal novou podobu v remixu Sama Jacobse a zní to velmi příjemně, to musím uznat.
1: Fred!

další, a tady se s klidem dá říct, klasika tanční muziky zvaná Get Down dostala novou verzi. Tentokrát zatím stojí Ghostmasters a udělali to tak jakože veselé.

Ale je zajímavé spojení na jedné straně, nebo hlavně tedy kanadský Haters. Taky melodie, která už tady možná, nejsem si jistý, ale možná už dávno byla, Space Invaders. A remix udělal francouzský Antoine Clamaran.

A máme půl deváté, pokud ladíte v sobotu, jinak samozřejmě připomínám, že zase od pondělka bude dnešní záznam na SoundCloudu. Takže v půlce sobotního večera a tohle je asi dneska další takové hodně známé jméno Oliver Heldens. Pořád mám od něj v oblibě jeho pecku zvanou Fire in my soul, ale to už je hodně let zpátky. A tohle je nový kus, i když nový, staronový, Lost in Music, to byly tyším Sister Sledge.

nové úpravě se taky vrací jedna z houseových klasik, možná ještě z období dojíždějícího funku, Strings of Life. Asi nejznámější muzikanti, kteří to předělali před lety, Soul Central. A tady v nové verzi od Barta Sidese, ještě to má podtitul Un Amore Supremo, tak je to trošičku změněné.

Ale jo, já myslím, že tenhle ten Brit zvaný Hot Since 82 už taky patří mezi poměrně známé DJ a hudebníky mimo vyloženě tu svou kategorii, ale už je takovém tom širším povědomí. Ale občas vydá song, který není úplně hitový, jako třeba tenhle ten nový nazvaný State of Mind.

další takový spíše předělávači, říkají si House of Prayers. A toto pravděpodobně, že jsem se vlastně na tím ani nějak nepozastavoval duševně, myšlenkově. Jestli to je předělávka nebo není, ale typoval bych, že to je nějaký starší song do mém kabátě, nazvaný State of Mind. Fresh Dance Party! Pozadí tam jde slyšet taková linka slavného Toma Nohyho a jeho hit zvaný Your Body.

tohle je, bych řekl, jedna z největších legend americké house music. Jeho vlastní jméno tady v Evropě není až tak známé, ale v Americe je tomu naopak hvězda televizních show, různých talentových soutěží za těch už takových 40 dekád, no 40 dekád, 4 dekády, že jo. Kevin Saunderson alias Inner City. Pořád dělá muziku a taky jeden z těch mnoha důkazů, že věk je jenom číslo. Taková trošku dubová verze, tedy méně zpěvná. Novinky zvané Turn Me On.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
4: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
5: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
6: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
7: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
8: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
9: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
10: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
11: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
12: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
13: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
14: Ty vogo, T-Rex!
15: Kde?
16: Tamhle!
15: Ten má ale klapy!
14: Je, tam je dinosauří mláďácko!
16: Mimino Stegosaura!
15: On chodí!
17: On je živý!
14: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
15: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
16: A dívejte, tam je ten velký!
15: Ten má krk až do nebe!
13: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
18: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
19: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
20: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.

0: kousek přímo od podlahy rozjíždí poslední hoďku, co se týče živé Fresh Dance Party. To je James Stark. A ten název je jasný. Dead's House.
1: Fresh Dance Party. Aktuální seznam novinek najdeš na Fresh Dance.

tanečním světě už celkem uznávané jméno Lda Ústepa. Tady s druhým spolupracujícím Jewel Kid a jejich společné nové dílo The Roller ještě remixovali Hoo.

pořádná exotika, nejenom jakoby hudebně, ale i zemí, odkud pochází tenhle ten Močak, brazilský DJ. A funková věc, ostatně už podle názvu Da Funk.

I když to tak nevypadá, i tohle je novinka pro dnešní večer, ale za do okolností 15-letý výroční mix, bych řekl, protože tenhle ten single zvaný Song and Dance vznikl v roce 2011 v září, takže skoro přesně 15 let. Rakušáci, dva. Klein Karuzel se říkají. A řekl bych celkem v klidu, za posledních 15-20 let asi jeden z nejúspěšnějších tanečních projektů z Rakouska. No ale pravda, jediný její hit. Taky je třeba dodat, že v tom roce 2011 to byl hit celoevropský, protože vyletěl v mnoha hitparádách. Ale od té doby žádný takový hřebík nezabili. Fresh Dance Party!

Jeden z těch ne až tak komerčně známých hudebníků, tvůrců taneční muziky, který je třeba ale velkým oblíbencem Davida Getty. David Getty často dává jeho kousky ve svých setech. A to je teda jakože velké uznání. Holandský DJ zvaný Malzen. I need to feel rush.

0: dneska amerických hudebníků v novinkách moc nebylo, tak to je jeden z mála, neli jediný. Z chladného Denveru, pokud jsem byl, to ten je někde spíš v té studenější části Ameriky. MF Quinn se říká. Celkem mě překvapilo, že o sobě píše, že je to vyloženě techno a tech houseový DJ. Ale tohle to je teda na jeho styl čajíček. Naopak, mně se to líbí. Synergy.
1: Fresh Dance Party. Aktuální seznam novinek najdeš na Fresh.

Původní verzi je tenhle ten song, jeden ze songů, které mám ve své jakože nejstrdečnější složce. A vždycky jsem strašně citlivý na jakékoliv nové verze. Vesměs bohužel dopadají neúplně slavně. Pamatuju si, že nějak z kraje roku se taky objevil nový remix Take Me Higher. A tohle je další pokus. A pokud ten song od Mishy Daniel se znáte, tak možná se vybavíte, že tato původní verzi má neskutečnou energii, která i v téhle té nejnovější verzi zvané Maga Remix tak nějak umřela po cestě, no. Ale jak říkám, zůstat k tomu songu si ho dáme jako novinku. Poprvé a naposled. Fresh Dance Party!

je zase taková jakože message, takové poselství. House music can save the world. Jakože taneční nebo houseová muzika dokáže zachránit svět, no tak doufejme, že třeba k něčemu pomůže. Britský DJ zvaný Mr. Jones.

O tomhle tom zatím není moc informací, říká si Simon Ray. Ale zaujal mě minimálně. Back into time se jmenuje tahle věc. Fresh Dance Spot!

A protože mě trošku tlačí čas, tak to tady sekám ty novinky ještě. Měl jsem je dneska o hodně víc, než bývá zvykem. No ano, tak jako další dobu jsem tady nebyl, že jo, tak se není co divit. Tohle je takové celkem solidně našlapnuté latino, nazvané Soyuna Gargola. Od hudebníka, který si říká Tom Gasco.

tance. A první školní sobotní výlet do novinek taneční muziky končíme v exotickém Mexiku. Dvojka, která se říká Vinkar a Lava, taky jakože dobrý hauzík. First Fell House se jmenuje tahle věc. Tak to je pro dnešní večer všechno. Dobrý večer, dobrou noc a zase za týden.

Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
4: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
5: Řidiči, počítejte z jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
6: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.